0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.
1: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

0: štart do nového dňa. S rannou kávou Rádio Logos.
1: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues. Vemte mi hlas,

nedá si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína.

podoben skále, miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero a budu hrát.

duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. Lebo on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála.

Plodem všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál.

nejvzácnější, co mám, drahá. Ježíš, nejvzácnější, co mám. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž ve lněném oděvu, boky přepásané třpitivým zlatem z úfazu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jak ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla jako lesknoucí se bronz a hřmot jeho hlasu jako burácení zástupu. Drahokam.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

A na závěr se se mnou můžete modlit tuto krátkou modlitbu. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi na Golgotském kříži zemřel za mé hříchy, vylil jsi svou krev za moje ospravedlnění, ve tvých ranách jsme byli uzdraveni. Děkuji ti, že tě teď mohu pozvat do svého srdce a učinit tě pánem svého života.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.